0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
0: Český Blaník.

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv mámy sladce uspávám.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
2: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
7: Rádio Český Blaník. Je naprosto.

ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy

0: Do Massachusetts jsme se spolu s Václavem Neckářem vydali takhle hezky ráno. 6. hodina nám odbyla, posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová a já už tu pro vás chystám české písničky, které máte rádi a kterých si můžete užívat mezi 6. a 7. Tak, ku příkladu Oceán. Taky si dáme Lucii Vílou a její Děkuju ti.
1: Kdybych

0: se pak můžou.
1: A těšit se můžete i na Marušku Rotrovou. To nic.
2: To nic, to jen tak. Do očí mi padlo asi zrnko prachu. To nic, to jen tak.
1: Můžu vám slíbit, že těch českých písniček, které máte rádi, to bude ještě mnohem, mnohem víc. Za chvilku zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
1: Člověk, aby se bál otevřít nejenom okno, ale i předpověď počasí, protože teploty budou opravdu vysoké. Očekávejte, že dnes se vyšplhají místy až k 37 stupňům Celsia. Na severovýchodě země bude o něco chladněji, tedy 31 stupňů. Na horách 27, což je také extrém. Bude k tomu jasná obloha. Během dne místy přechodně až polojasno. Myslete hlavně na doplňování tekutin, na to, že byste se měli držet ve stínu a také se příliš nenamáhejte. Za chviličku zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Konec školního roku je ve znamení supertropických dní. Děti si dnes půjdou pro vysvědčení v den, kdy bude až 37 stupňů. Právě kvůli horku ukončily některé školy výuku o pár dní dřív a dětem ve čtvrtek a v pátek dali ředitelské volno. Závěrečné hodnocení se ze školy v tomto roce odnese na 1,5 milionu žáků a studentů. Horko vyvrcholí v neděli, kdy může být až 40 stupňů. Po posledním zazvonění zamíří řada Čechů na dovolenou anebo aspoň k vodě. Její kvalita v přírodních koupalištích v Praze a jím okolí je v tuto chvíli dobrá. Kde je voda mírně znečištěná, ví za pražskou hygienu Petra Batok.
1: Koupaliště Šeberák, Čbán, Hostivař a také Nová Branická pláž vykazují zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody. Voda je kalnější, ale není zdravotně závadná a koupat se zde můžete v horkých dnech nebo při deštích se kvalita vody může rychle změnit. Návštěvníkům přírodních koupališť proto doporučujeme, aby se po každém koupání osprchovali čistou vodou.
0: Výsledky kvality vody jsou na celostátním portálu koupacivody.cz. Primátora Karviné Jana Wolfa zadržela po výslechu policie. Obviněný je v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství už požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání, ten byl ale v té době naplánované dovolené v Chorvatsku. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235 a zřejmě poroste. Na 350 lidí je buď pohřešovaných, anebo zavalených troskách. Zraněno je 4300 lidí. Do Venezuely už také zamíří český USAR tým. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dnes máme pátek 26. června. Mnozí si jdou pro vysvědčení, ale mnozí taky poslouchají Český Blaník. Tak tady máte Karla Zicha.
5: Telegram s adresou svět.

Farna, Honza Bendík. Stejný cíl mám dál. 6 hodin, 16 minut k tomu a 26.6. Samé šestky tu máme. Pojďme se podívat, kdo dnes slaví. Tak třeba český výtvarník a kreslíř komiksů Štěpán Mareš. Tomu je 54. Také publicista a literární historik Ondřej Neff má dnes narozeniny. 81. A americká kráska zpěvačka Ariana Grande. Té je dnes nádherných 33 let. Možná, že i vy něco slavíte, tak pokud ano, můžete si třeba pro radost nechat zahrát pěknou písničku na přání tady u nás na Českém Blaníku. Nakonec o tom bude řeč o něco později, teď se pojďme podívat, co nás tady čeká v té bližší budoucnosti. Od nás třeba Alice Hálová, taky Pavel Bobek, anebo Lucie Bílá a její Děkuju ti. Tak dobré ráno a hezký poslech.

0: Tak to byla Alice Hálová, To je láska má na Českém Blaníku. Tak pojďme se podívat ještě trošičku více zblízka na ten dnešní den. Máme 26. června a v roce 1906, tento den, tedy přesně před 120 lety, v Le Mans ostartoval první automobilový závod Grand Prix. Závodníci museli ve dvou dnech šestkrát projet okruh, který byl dlouhý 103 kilometrů. Vítězem se stal tehdy Maďar Ferenc Schütz ve voze Renault. Takže taková pěkná automobilová vzpomínka. Pokud autům fandíte, tak to určitě víte a možná, že to dneska oslavíte, ale doufám, že ne rychlou jízdou. Třeba něčím osvěžujícím, protože to si myslím, že se dnes bude hodit úplně každému. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi, ale dokonce i trocha té slovenštiny tu zazní takhle po ránu. Julia a Petr Hečkovci, To jsem já, ale ještě předtím Michal Penk bude nám zpívat o bláznech. A za chvilku počasí s meteorologem.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
5: Nehledej volné místo v nákupním centru
6: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
5: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
5: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k autu jako novému.
5: Zaparkuj chytře.
6: Automyčka Express.
7: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
12: V tom musí být celá liška.
13: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
18: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
19: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Českém Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník a my vás tady dlouhodobě informujeme o tom, jaké že počasí se na nás chystá a taky, co byste měli dělat proto, abyste ho zvládli. Proto ještě takové malé doporučení, určitě to nepodceňte a hlavně doplňujte tekutiny. Tedy pitný režim je nejenom podle odborníků na zdraví tím nejdůležitějším, o co bychom se teď měli starat. Nicméně pojďme se teď spojit s odborníkem na počasí, s meteorologem Martinem Lacem. Zeptáme se ho na to, jaké počasí nás čeká, a to nejenom dnes. Tak dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Martine, prozraďte nám, jak to vypadá aktuálně.
2: Aktuálně je jasno a teploty se pohybují, jak už to po takovýchto jasných nocích bývá, v širokém rozmezí. Nejčastěji se pohybují od 21 do 16 stupňů, hlavně v údolních nebo kotlinových polohách je to ale kolem 14 stupňů Celsia. Na řadě míst jsme tak zaznamenali tropickou noc, aktuálně je v Ondřejově pořád téměř 24 stupňů. Naopak na opačném konci jsou lokality jako Rokycká slať, Kvilda Perla nebo Březník, kde jsou přibližně 4 stupně.
1: Tak tam musí být příjemně. No a prozraďte nám, jak bude vypadat zbytek dne.
2: Dnešek bude slunečný a velmi teplý, bude jasno, během dne místy přechodně polojasno a teploty se dostanou na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude místy kolem 31 stupňů Celsia. Proto na celém území platí výstraha na vysoké nebo velmi vysoké teploty.
1: A Martine, co víkend? Co nás čeká a nemine?
2: Ano, co se týče víkendu, tak ten bude slunečný a opravdu extrémně teplý. Na celém území platí výstraha na velmi vysoké až extrémně vysoké teploty, teda oranžový až červený stupeň výstrahy. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, hlavně na západě Čech místy až polojasno, s ranních minim, která budou od 21 do 16, v údolích kolem 14 stupňů, se oteplí na 34 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě bude místy kolem 33. Neděli taky slunečno, ale v západní polovině Čech se večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky. Příliv mimořádné teplého vzduchu by měl právě v neděli vrcholit a teploty tak budou ještě o něco vyšší jako v sobotu. Ráno nejčastěji od 23 do 18, údolích místy kolem 16 stupňů. No a odpoledne máme v předpovědi historicky poprvé 40, protože v maximech čekáme od 35 do 40 stupňů Celsia.
1: Tak moc děkujeme a za hodinku se zase spojíme. Naslyšenou.
2: Krásný víkend, naslyšenou.
1: A teď už další české písničky. Třeba Maruška Rotrová, To nic.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Miraj, pojď zapomenem na českém Blaníku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A vy rozhodně nezapomeňte na to, že už dnes se koná letní koncert v Domažlicích, tedy letní koncert Rádia Blaník, kde zaspívají Olga Lounová, Slza, Vojta Nedvěd a nebo naše blanická kapela. Startujeme v 4:30 odpoledne na náměstí Míru. A pozor, neplatíte vstupné, což je skvělá zpráva. Tak si to užijte, tančete, zpívejte, bavte se a nezapomeňte si odnést sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Díky té totiž můžete vyhrát 100 000 korun. Víc informací na radioblaník.cz. Tak hlavně si to užijte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
10: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
11: To chce klimatizaci.
10: A kam pro ní?
11: No přece za experty na vzduším.cz.
10: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
11: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
12: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
13: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
14: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Tvůj pocit po projektu?
17: Jipi!
18: Jo!
16: Jé!
17: Jipi, jipi!
16: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: Radio Český Blaník.

0: Budíky a Petr Rezek, taková písnička o noční můře každého spáče. 7:01, to je aktuální čas a pojďme si říct, co si tu budeme hrát po 7. Tak třeba Karel Gott a Pábitelé dorazí. Dáme si i Terezu Maškovou s Markem Lamborou. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme strán. A nebo Nedvědy, Večernice.
1: Stála má večernice nekonečný dlouhý dnů.
0: Taky tu budeme mít písničku dne, tak si to nenechte ujít. Ještě předtím zprávy a taky počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31, na horách 27. Když se nám pak večer ochladí, očekávejte, že pořád zůstane poměrně teplo. Většinou by se teploměr měl pohybovat někde v rozmezí mezi 21 až 16 stupňů Celsia. Na zítřek se očekává ještě o 2 stupně v průměru více, tedy 34 až 39 stupňů. Tak, buďte na sebe opatrní a doplňujte tekutiny. Nakonec o tom si v příští hodině taky něco řekneme.
3: Zaparkovat se dá různě.
4: Jejde.
3: Nehledej volné místo v nákupním centru.
4: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
3: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
4: Nakupuješ?
3: Myjeme.
4: A ty se vrátíš k auto jako novému.
3: Zaparkuj chytře.
4: Automyčka Express.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli summitu v Ankaře nekončí. Den poté, co ústavní soud předběžným opatřením kabinetu a ministerstvu zahraničí uložil, aby zajistili účast hlavy státu na jednání NATO, se Hrad a Černínský palác přou o to, kdo českou delegaci povede. Horko dělá vrásky také záchranářům. Zdravotníci hlásí nárůst výjezdu kvůli potížím způsobeným vysokými teplotami. Doslova horké chvilky pak mají v těchto dnech hasiči. I jim přibývá požárů. Třeba v Českém Švýcarsku platí přísnější režim. V noci se tam nesmí nocovat a nad národním parkem létají speciální drony sledující změny teplot. Extrémní teploty trápí také zvířata v zoo. V zvláštní péči vyžadují hlavně druhy ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat třeba v olomoucké zoologické, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Grónská.
1: Ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme tak, že nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
0: Ostravské zoo zase hojně využívají mlžné sprchy. Někteří Češi vyrážejí na dovolenou i vlakem nebo autobusem. Vlakový spoj k Baltskému moři do polské Gdyně vyjíždí z Prahy 4x denně a cesta má trvat přes 9 hodin. Na jih se pak dá vlakem dostat z Ostravy. Jezdit pak bude i spoj do chorvatské Rijeky. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už je tu Veronika Rádiová.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 7:05, zprávy s Monikou jsou za námi a před námi české písničky, které máte rádi. Netto, Karel Gota nebo Krištof s Jarkem Nohavicou, Křídla z mýdla. Tak dobré ráno a hezký poslech Českého Blaníku.
5: Na všechno mám dost času, než

0: Netto, roky jdou dál na českém Vlaníku a čas běží, jde dál a tak už tu máme písničku dne.
1: Písnička dne na českém Vlaníku.
0: Každý všední den vám odtajníme pozadí jedné písně, kterou si tady u nás na českém Vlaníku hrajeme, a neodtajníme ho jen tak my, ale zeptáme se na to buď autorů nebo interpretů těch písní. A tentokrát máme před sebou píseň Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové a nás moc zajímalo, jak vznikla a kdo za tím vším vlastně stojí.
2: Já jsem tehdy připravovala vlastně album Vodopád a oslovila jsem několik českých autorů samozřejmě, tak Míša David prostě přišel s touhletou písničkou, no a od prvního momentu, kdy jsem ji slyšela, jsem prostě věděla, že to je pilotní píseň bod číslo 1 toho CDčka. No a samozřejmě vydavatel se se mnou trošku tahal v tomhletom směru, protože tvrdil, že nikoliv, že pilotní píseň určitě bude Vodopád, kterou složil Čecho-Američan John Čapek. Taky krásná písnička. No a já jsem měla stejně pravdu, protože opravdu, jak Vodopád měl obrovský úspěch a má vlastně pořád na koncertech, tak stejně vítězila píseň Dlouhá noc a stala jsem se královnou diskoték, protože tuhle píseň prostě hrajou a tančej na ní všude. A dokonce tahle verze byla tak úspěšná, že má 3 verze, jednu chorvatskou, tu natočila skupina Karma, a já jsem ji natočila v polské a německé verzi. No a myslím si, že Míša teď třeba i trošku lituje, že si tuhle píseň nenechal pro sebe. Ale já jsem zase ráda, že ji mám.
0: A my jsme taky rádi, protože si myslíme, že Heleně Vondráčkové tahle písnička prostě báječně sluší.
1: Písnička dne na českém Vlaníku.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: 7 hodin 28 minut, tohle byl duet Teresky Maškové a Marka Lambory, Náš příběh. Když se řekne pitný režim v horku, tak většina z nás automaticky sahá po vodě, což je sice správné, ale věděli jste, že takovým překvapivým pomocníkem může být i mléko? Nejenom, že dodá tělu tekutiny, ale díky bílkovinám, minerálům a taky přirozenému cukru se v těle udrží déle než některé jiné nápoje, třeba i voda. Právě proto může být právě mléko zajímavou volbou třeba po sportu a nebo v takovýchto dnech, kdy je opravdu velké horko a musíme tělo zavodňovat. Takže pokud budete hledat osvěžení, tak zkuste místo lahve s vodou třeba sklenici mléka. Ale pozor, mléko by nemělo rozhodně zcela nahradit pití vody. Na tu nezapomínejte i dál. Před námi jsou další české písničky. Za chviličku Nedvědi a nebo Zuzana Michnová s Marcias, s Luisem.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
13: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
14: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
15: To chce klimatizaci.
14: A kam pro ní?
15: No přece za experty na vzduším.cz.
14: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
15: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
16: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: České písničky, které máte rádi.
0: Na rádiu Český Blaník.

0: Medvědi a večernice na Českém Blaníku krátce po půl a krátce před 7:45. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tentokrát tu máme Martina Laca, meteorologa, který ví, jak bude. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaký dnešek nás čeká?
2: Dnešek bude slunečný a velmi teplý, bude jasno, během místy přechodně polojasno a teploty se dostanou na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude místy kolem 31 stupňů Celzia, proto na celém území platí výstraha na vysoké nebo velmi vysoké teploty.
0: A co víkend?
2: Ano, co se týče víkendu, tak ten bude slunečný a opravdu extrémně teplý. Na celém území platí výstraha na velmi vysoké až extrémně vysoké teploty, teda oranžový až červený stupeň výstrahy. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, hlavně na západě Čech místy až polojasno, s ranních minim, která budou od 21 do 16, v údolích kolem 14 stupňů, se oteplí na 34 až 39 stupňů Celzia, na severovýchode bude místy kolem 33. V neděli taky slunečno, ale v západní polovině Čech se večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky. Příliš mimořádné teplého vzduchu by měl právě v neděli vrcholit a teploty tak budou ještě o něco vyšší jako v sobotu, ráno nejčastěji od 23 do 18, údolí místy kolem 16 stupňů, no a odpoledne máme předpovědi historicky poprvé 40, protože v maximech čekáme od 35 do 40 stupňů Celzia.
0: Tak moc děkujeme a za hodinku se zase spojíme. Naslyšenou.
2: Krásný víkend, naslyšenou.
0: Teď už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu třeba vlastně i slovenskou Kristýnu a Stonku. Ještě předtím Petr Kotwald. Milujem se čím dál víc na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla Kristýna a její písnička Stonka. No a pojďme se podívat na to, co nás tady čeká už brzy. Je to velice příjemná záležitost, tedy písnička na přání. Vy si o ní můžete začít psát už teď, a to na číslo 720 83 6307. Tak jakou byste rádi slyšeli v éteru Českého Blaníku, která je vaše oblíbená? Napište mi, anebo mi nahrajte vzkaz, pokud máte WhatsAppovou aplikaci, tak na to stejné číslo, tedy 720 83 63 07, můžete posílat i hlasové zprávy. Já tuhle hlasovku pak celou můžu pustit do vysílání. Tak co říkáte, zkusíte to? Já doufám, že ano, těším se na váš výběr a do té doby třeba Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Není nutno.
1: Klikni! Co frčí tohle léto?
2: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
1: Ideální na prázdniny!
2: Doma, venku, na dovče!
1: Beru!
2: Když hry, tak Mironet!
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
6: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
10: Zaparkovat se dá různě.
11: Jejde.
12: Nehledej volné místo v nákupním centru.
11: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
12: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
11: Nakupuješ?
12: Myjeme.
11: A ty se vrátíš k autu jako novému.
12: Zaparkuj chytře.
11: Automyčka Express.
13: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
14: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
15: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
16: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
17: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
18: Vraťme čas alespoň na jeden den.
17: Do Třebíblicí jíždějí Lubega a Stacy.
18: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
17: Velká devadesátková show.
18: Letní atmosféra.
17: Rodinná piknik zón.
18: A program pro děti.
17: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
18: Summer Mambo Festival.
19: 15. srpna Třebíblice.
17: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
5: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český.

0: Milan Křesina, Digilu, Digilej na Českém Baníku. 8. hodina nám odbyla, už za chvilku tu bude písnička na přání a taky další české písničky, které máte rádi a které jsme pro vás vybrali my. Třeba jedna od Věry Špinarové. Budou tu i Kaváti. Kdo ví, jestli? A nebo Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp.
1: Jednou je hůř, jednou je líp.
0: Už za chvíli zprávy a ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Moji milí, dnes se ohřejete a to značně. Očekávejte teploty až do 37 stupňů Celsia. K tomu jasnou oblohu, takže pozor nejenom na velká horka, ale i na sluníčko. 21 až 16 stupňů, tak to jsou nejnižší teploty, které naměříme v noci na většině území. V údolích by to mohlo být až 14, na horách kolem 18. Zítra ovšem daleko větší teplo než dnes, 34 až 39 stupňů Celsia. Buďte na to připravení. Už za chviličku zprávy s Monikou a potom další české písničky. Tady u nás na Českém Blaníku.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
7: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už za pár minut ve školách naposledy zazvoní, školáci a studenti se jdou pro vysvědčení a situaci před základní a mateřskou školou Emy Destinové v Praze 6 sleduje naše reportérka Kristýna Ševčíková.
10: Krásné ráno, před pár minutami bylo před základní školou živo, žáci už ale teď sedí v lavicích a postupně si každý přebírá své vysvědčení. Řada míst v Praze proto právě dnes pořádá speciální programy. Ve vybraných cukrárnách se mohou děti stavit na zmrzku zdarma. Ratolesti do 15 let se schladí za symbolickou korunu třeba v akvacentru Šutka v Praze 8. A kdo nechce na zmrzku nebo se koupat, může rovnou vyrazit do Ice Areny na Opatově. Za vysvědčení tu má školák v doprovodu dospělého vstup zdarma. Z Prahy Kristýna Ševčíková.
9: Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a spolitizace státní správy. Na pražském Žižkově hořel brzy ráno byt. Hasiči zasahovali v Biskupské ulici a zachránili 15 lidí, 4 předali záchranářům. Pro evakuované přistavili hasičský autobus a vyhlásili druhý stupeň poplachu. Do Venezuely postižené silným zemětřesením zamíří český USAR tým. Vyrazí zřejmě dnes večer. Počet obětí ustoupil na 235 a zřejmě dál poroste. Na 350 lidí je buď pohřešovaných, anebo zavalených v troskách. Zraněných je 4300. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Veru, je to tvoje.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin a 5 minut, k tomu tohle byly nejnovější zprávy a tohle už jsou další české písničky, které máte rádi. Možná poznáváte. Jako první Petr Novák, Hvězdičko blízkavá na Českém Blaníku.

0: Fernando, tak to je Věra Špinarová na Českém Blaníku ve 8:45. A teď už je čas na to, abychom někomu z vás splnili písničkové přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Sal Jirka, dobrý den, prosím o zahrání písničky od Tří sester Aleše. A bude to úžasnému fanánkovi, který minulý týden oslavil 60. narozeniny. Tak Jirka je evidentně velkým fandou Tří sester, tak doufám, že i jemu udělám radost písničkou Já jsem Aleš, právě teď na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání.

0: Robin Mood, Eva Burešová, jsme, jaký jsme na Českém Blaníku. Za 4 minuty bude 8:30 a já tu mám pro vás takové zase jedno důležité upozornění, které se týká toho počasí, které teď panuje. Já vím, že o tom mluvíme pořád, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. A myslím si, že pokud jste se rozhodli, že se třeba dnes nebo během víkendu schladíte, že půjdete někam k bazénu nebo třeba k nějakému koupališti, tak potom určitě dobře uděláte, akorát si dejte pozor na tepelný šok. Ten totiž teď hrozí daleko víc než třeba ve dnech, kdy je jenom kolem 30. Tepelný šok si můžete způsobit tím, že neplánovaně nebo plánovaně spadnete nebo skočíte do vody. A pochopitelně vaše tělo může ten tepelný šok zažít tak silně, že můžete i omdlít, což ve vodě úplně není to ideální. Proto pozor, než půjdete do vody, než tam budete třeba skákat, tak se rozhodně nejdříve namočte. Důležité je před skokem si postupně namočit zápěstí, šíji a hrudník. Taky nikdy neskákejte do neznámých vod, a to hlavně v případech lomu a řek, kdy hrozí náraz na skryté kameny. No a pokud jste se rozhodli, že budete prostě do vody skákat, že to jinak nejde, doporučuji skákejte raději po nohách, protože v těchto dnech, kdy je opravdu velké horko, skočit po hlavě nebo skočit placáka může přinášet také určitá úskalí. Tak já doufám, že se hlavně osvěžíte a že si i přesto, že panují vysoké teploty, dnešek užijete. A to s námi, s Českým Blaníkem. Za chviličku Richard Miller a nebo taky Jiří Korn.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
5: To chce klimatizaci.
4: A kam pro ní?
5: No přece za experty na vzduším.cz.
4: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
6: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejde.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru
8: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
9: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k autu jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
8: Automyčka Express.
10: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
11: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
15: Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.

0: Nebude to také lehké, drazí, když bude horko. A jakože horko bude nakonec, to nám potvrdí i meteorolog Martin Laco.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte nám, co nás dnes čeká.
2: Dnešek bude slunečný a velmi teplý, bude jasno, během dne místy přechodně polojasno a teploty se dostanou na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude místy kolem 31 stupňů Celsia, proto na celém území platí výstraha na vysoké nebo velmi vysoké teploty.
0: Dobře, budeme opatrní. A co o víkendu?
2: Ano, co se týče víkendu, tak ten bude slunečný a opravdu extrémně teplý. Na celém území platí výstraha na velmi vysoké až extrémně vysoké teploty. Teda oranžový až červený stupeň výstrahy. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, hlavně na západě Čech místy až polojasno, s ranních minim, která budou od 21 do 16, v údolích kolem 14 stupňů, se oteplí na 34 až 39 stupňů Celsia, na severovýchode bude místy kolem 33. V neděli taky slunečno, ale v západní polovině Čech se večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnou přehánky nebo bouřky. Příliv mimořádné teplého vzduchu by měl právě v neděli vrcholit a teploty tak budou ještě o něco vyšší jako v sobotu, ráno nejčastěji od 23 do 18, údolích místy kolem 16 stupňů, no a odpoledne máme předpovědi historicky poprvé 40, protože v maximech čekáme od 35 do 40 stupňů Celsia.
0: Tak to se máme na co těšit, rekordy zkrátka dobře budou padat. Tak díky, Martine, hezký den.
2: Krásný víkend, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, buďte na to připraveni, protože svatý Petr nás tentokrát opravdu šetřit nebude. Před námi jsou další české písničky Abraxas anebo Tomáš Linka a Fešáci. Paní má se má na Českém Blaníku.

0: Obyčejný svět a Abraxas na českém Blaníku. My se teď podíváme do méně obyčejného, do takového neobyčejného světa čísel. Na webu radioblaník.cz, tam si můžete totiž poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A náš skvělý kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury Sem Mark. Tentokrát o českém národním nápoji, tedy o pivu. A došlo i na předpověď, o jaké pivo bude v Česku do budoucna největší zájem.
1: Tím, že ženy mají nižší spotřebu těch piv,
2: ano, ano,
1: na počet těch půl litrů, řekněme, tak zase je to pro ně častěji právě ten společenský tmel, že se sejdou s nějakou partou a to pivo si častěji dají třeba ve společnosti. Když to u těch mužů je trošku silnější trend, stále dominantně teda v té hospodě nebo v tom společenství, ale od toho vlastně pandemického období vidíme aspoň v těch číslech, co jsem sledoval Centra pro výzkum veřejného mínění, že roste ten trend, že muži častěji pijí pivo doma či o samotě.
0: No vida, to jsou nám ale novinky. Tak zaručeně to vypadá, že pivo bude stále populární a že jen tak ta jeho popularita neklesne. Tak na zdraví. No a pojďme se podívat, co nás tu čeká dál. Za chvilku už třeba Petra Janu, anebo taky Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Taková písnička, která se do toho dnešního počasí vážně hodí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jo!
9: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
16: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
17: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva
18: Marp.cz. Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
7: Česky.

0: Na Českém Blaníku Buty a Tata. Za pár vteřin už to bude 9. hodina a já vám prozradím, co nás tu čeká po ní. Tak třeba Xindl X, Olga Koenigová v blbým věku. Včera mi byl málo, dneska je mi pocit, co to stalo. Taky Marek Ztracený, Zastav mě. Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav. A nebo Anna K. a její Neven. Devátá hodina je tady, za chvíli zprávy a ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Při jasné obloze dnes naměříme až 37 stupňů Celsia. Připravte se tedy na pořádný pařák, ideálně pokrývku hlavy sebou, hodně tekutin a dejte na sebe pozor. Očekávejte, že v noci nám pak klesne rtuť teploměru k 21 až 16 stupňům. Zítra zase vystoupá až k 39.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Zaparkovat se dá různě.
5: Jejda.
4: Nehledej volné místo v nákupním centru
5: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
4: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
4: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k auto jako novému.
4: Zaparkuj chytře.
5: Automyčka Express.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převzali svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si přišlo více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty 27. června jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Vedra výrazně zvedla prodeje zmrzlin a chlazených nápojů. Podle obchodníků je nárůst o desítky procent. Potvrzuje to také mluvčí online supermarketu Košík.cz František Brož.
8: Letí klasika, jako jsou nanuky a kornouty, nicméně jak rostou teploty, tak roste i chuť po lehčích sorbetech, no a samozřejmě velkým hitem jsou ta velká rodinná balení ve vaničkách. Ke zmrzlině putují do košíků a pak do lednic také vychlazené nápoje, především ledové čaje, ochucené nebo minerální vody a taky nealkoholická piva.
7: Podle Brože mají výrazný zájem o dovoz zmrzliny také větší firmy. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu. No a útočník Patrick Schick po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal potřebuje změnit řadu věcí. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin, 3 minuty k tomu, je s vámi Veronika Rážová, posloucháte Český Blaník a za chviličku tu budou Xindl X s Olgou Koenigovou, Hanka Zagorová a nebo Činasky 1970. Tak hezké dopoledne.

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

0: Na českém Blaníku Xindl X Olga Koenigová v blbým věku.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už bude mít solovo Pepínovaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A tentokrát má pro nás kousek vojenský.
2: Do české knihy rekordů evidujeme i nejdelší nepřetržitou sérii každoročních setkání vojáků základní vojenské služby. Jednotka vojenského útvaru pohraniční stráže z Domažlic, která společně sloužila v letech 1980 až 82, se po ukončení vojenské služby každoročně schází nepřetržitě již od roku 1983. V době registrace se teda konal již 44. sraz těchto vojáků.
0: Tak děkujeme, Pepíno, za krásný kousek a těšíme se zase na ten příští.
1: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
0: A teď už pro vás mám další várku českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Olympik, taky Jitka Zelenková a nebo Marek Ztracený. Zastav mě na českém Blaníku.

0: Tak to byla kapela Olympic, taky jsem se narodil bos na Českém Blaníku, 9 hodin 24 minut k tomu. Tak jestli pak jste se už dneska podívali na naše sociální sítě, protože pokud ne, tak vám asi uniklo, že tam máme nový díl oblíbeného pořadu o pejscích pro pejskaře od našeho kolegy Martina Císaře. Podívejte se, čemu se schválně dnes bude věnovat. Nebudu nic napovídat, ať jste sami zvědaví a mrknete na to a můžete projet i zbytek příspěvků. Věnujeme se interpretům, které si tady hrajeme, historii písniček, ale také různým neobvyklostem, které se v písničkách nacházejí. Občas tam najdete i něco vtipného. Zkrátka a dobře, sledovat nás na Instagramu nebo na Facebooku se rozhodně vyplatí. Najdete nás tam jako Český Blaník.
1: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
8: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
9: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant CZ.
10: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
11: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Na rádiu Český Blaník.

Miki Žbirka a jeho prvá na českém Blaníku. Teď si nedáme šviháka lázeňského, jak možná typujete, ale budeme se bavit hned o dvou lázeňských městech. Karlovy Vary a Mariánské Lázně. To jsou totiž dvě města, kde vystoupí Honza Nedvěd a příbuzní. Je to tak. Konkrétně mám na mysli Honzu Nedvěda mladšího a skupinu příbuzní. No a vy, pokud se vydáte ať už do Karlových Varů nebo do Mariánských Lázní, můžete si tam užít ty nejkrásnější a nejlepší písničky, které od Nedvědů znáte. Podívejte se také na web honzanedvěd.cz, kde pokud by se na vám náhodou nehodil jeden z těchto dvou termínů, najdete i ostatní termíny. Můžete si tam také koupit vstupenky a doporučit.

0: Ať to radši neodkládáte, aby se na vás ještě dostalo. Takže 28.6. Karlovy Vary, Lidový dům. To je první termín, tedy neděle od 19 hodin. No a druhý koncert si můžete vychutnat 29. v pondělí, také od 19 hodin, v krásném městském divadle v Mariánských Lázních. Tak si to moc užijte. No a poslouchejte Český Blaník, protože i tady si medvědy moc rádi hrajeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: XXL Výprodej v online shop.cz.
7: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
11: Právě dozrál česnek, co má říct.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: A dos barvy.
13: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
12: Léto fandí barvám.
13: Akce platí do konce září.
12: Navštivte a dos barvy a jste v pohodě.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na

tričko a tágo se přes apku volat dá. Koukni, telefon má celý dotykovej displej a žádná šňůra už z něj neplandá. Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil. 100 hektarů úrodných polí bytu každej za garzonku v celé.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Jako tichý déšť se zpívat Lucie Bílá a tak nám tak zaspívala. Před námi jsou další české písničky na Českém Blaníku, takže 10. hodina je tu a já vám prozradím, co tu bude po ní. Třeba Michal Šindelář. Nebo Slza a jejich Lhůta záruční. A nebo Miraj, Vedle tebe usínám. Za chviličku zprávy, ale ještě předtím pojďme na to počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Asi vás nepřekvapím, když řeknu, že dnes naměříme vysoké teploty až 37 stupňů Celsia. V noci se nám ochladí na 20 až 16 a zítra stoupne rtuť teploměru až k 39. Tak doufejme, že tohle horké období se brzy přežene a bude zase o něco chladněji. Teď už jsou před námi zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
4: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
5: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera. Vyjíždí tam v 68 lidech, soběstační by měli být zhruba 10 dní. Tým je složený z hasičů Moravskoslezského kraje a Prahy. Poslanci se dnes vrátí ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků. Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek přešel na novou adresu. Důvody popisuje z Centra dopravních informačních systémů Radka Nastoupilová.
7: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči.
6: Původní adresa edálnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. No a tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Kláru Tausonovou z Dánska po obratu ve třech setech. O postup do finále wimbledonské generálky se utká s Rumunkou Ruseovou. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 4 minuty k tomu máme pátek 26. června. Vysvědčení se rozdává. Já doufám, že my budeme rozdávat dobrou náladu a taky hlavně české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Jiřího Štědroně, od Věry Martinové, ale ještě předtím od Michala Šindeláře. Hořely, padaly hvězdy na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Baník, tohle byl Jiří Štědroň, 10 hodin a 15 minut k tomu. Teď pozor, hlavně vy, kteří jezdíte autem a hlavně vy, kteří jste řidiči. Vzhledem k tomu, že v Česku panují velká vedra a panují i napříč Evropou, tak ať už pojedete někam po České republice nebo do zahraničí, může se třeba stát, že se zastavíte, že zkrátka zůstanete někde stát. No a právě na to má důležité doporučení, takovou radu, náš dopravní expert Honza Riedl. Tak Honzo, co radíte?
1: Pokud se vám teď ve vedrech zastaví auto na dálnici, píchnete gumu, dojde benzín nebo baterka, udělá se vám špatně, prostě najednou stojíte v odstavném a lítá kolem vás provoz, vezměte si vestu, utečte za svodidla a volejte asistenci ředitelství silnic a dálnic. Pomůžeme vám. Vezeme nářadní světelnou šipku, sorbenty, ale i vodu pro vaše děti. 800 280 281. Jan Riedl, ředitelství silnic a dálnic.
0: Tak Honzo, děkujeme mockrát. Já věřím, že si to všichni vezmou k srdci. S tou vodou to není taková legrace. Skutečně kamkoliv vyjíždíte, berte sebou vodu, ať už jedete hromadnou dopravou nebo autem, protože se může stát, že klidně i tramvaj nebo vlak nebo autobus s vámi někde zůstane stát a nevíte, jak dlouho tam skejsnete. Takže pokud můžete, vemte sebou dostatek tekutin, především vody. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, a tak za chvilku nabídnu třeba Slzu.

0: Janek Ledecký, budu všechno, co si budeš přát, a já vám zase budu hrát to, co si budete přát. Už za chvilku vám řeknu, jak na to. Dnes máme 26. června a já jsem se tak dívala, jaký zajímavý mezinárodní nebo světový den nás čeká. A v pondělí, tedy v den, kdy se to zlomí a mělo by být konečně počasí, řekla bych normální, tedy kolem 27 až 29 stupňů, tak budeme slavit Mezinárodní den tropů. Takže jestli to všechno zvládneme a přežijeme, tak potom to můžeme i pěkně oslavit. Tedy 29. června Mezinárodní den tropů. Do té doby ale ještě spousta českých písniček tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Petr Muk, Miraj, anebo Helena Vondráčková s Karlem Černochem.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
4: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda a hrozně to trvá.
3: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
4: A kde jsi je sehnal?
3: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
4: S natíráním končím. Jedu hned.
3: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
4: www.impregnacesoběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači.
11: A také v digitální síti DAB.
10: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
11: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
10: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Trio Hanka Zagorová, Standa Hloužek a Petr Kotwald a jejich Hotel Avion na Českém Vlaníku. Za chvilku bude 10:45 a nám se blíží ta doba, kdy někomu z vás udělám radost písničkou. Písnička na přání, tak ta se objednává velice snadno. Stačí, když napíšete SMSku na 720 836 307. Buď můžete využít klasické psaní SMS zpráv, a nebo pokud máte WhatsAppovou aplikaci, tak tam můžete nahrávat hlasovky a psát i textovky. Takže já to nechám na vás, ať tak či onak, písnička na přání je jistá, bude tu za půl hodinky a jsem zvědavá, komu a co tentokrát budu hrát. Ještě připomínám, že pokud vyberete hlasovou zprávu, tak tu já můžu pustit do éteru a určitě uděláte tomu, komu písničku pošlete, velkou radost. Za chviličku budu snad dělat radost já vám skupinou Holky, Michalem Tučným a nebo Valdemarou Matškou.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
11: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
12: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
13: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Tak pokud bychom mluvili o tom, jak je venku, tak za mě spíš peklo, i když pro teplomily rozhodně ráj. Tak tohle je Karel Zich na Českém Blaníku. Posloucháte české písničky, které máte rádi, a můžete je poslouchat i v příští hodině, třeba Petra Jandu.
1: Nechci spát, nechce se mi vůbec.
0: Budou tu i opět Aradeček a Hory.
2: Tak sorry, že mám rád hory, je to dlouhodobý vztah, je to malá vztah.
0: Dáme si taky Činasky, Duše z gumy.
3: Mám duše z gumy a boky plechový, jsem jenom dopravní koncerek kolový. Mám duše z gumy.
0: Tedy podařená písnička z Autopohádek. Za chviličku už tu bude písnička na přání, tedy ta, o kterou jste si napsali. No a do té doby ještě stihneme zprávy, anebo počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak všichni to víme, že bude teplo, ale jak moc teplo bude? Dnes naměříme až 37 stupňů, v noci nám klesne rtuť teploměru na 21 až 16, no a zítra zase vystoupá až k 39 stupňům Celsia. Varování před hodně vysokými teplotami platí skoro napříč celou Českou republikou. Tak na sebe hlavně buďte opatrní. Za chvíli zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
5: Klikni!
6: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
6: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
5: Ideální na léto s kámošema.
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
5: Tak to beru.
6: Když hry, tak Mironet.
7: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli české účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice subtropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Extrémní teploty trápí také zvířata v zoologických zahradách. Zvláštní péči vyžadují zejména druhy pocházející ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat například v olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Gronská.
1: Ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme, takže nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
0: V ostravské zoo zase hojně využívají mlžné sprchy, které si užívají jak zvířata, tak také návštěvníci. No a fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát v San Francisku s Bosnou a Hercegovinou. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Hodiny ukazují 11.04, posloucháte Český Blaník. Za chvilku Lenka Filipová, Petr Janda anebo Vaby a Miky Rivolovi.

0: přináší písničku na přání.
1: Každý všední den hned třikrát denně někomu z vás děláme radost písničkou a teď vlastně těch, komu uděláme radost, bude, doufám, že víc. Krásný den na Blaníku, prosila bych písničku pro všechny děti, kterým dnes začínají prázdniny. Někdo je spokojený s vysvědčením a jiný si to příští rok určitě vylepší, to přeci nevadí. O prázdninách na sebe dávejte všichni pozor a vodákům vzkazuji, je strašně málo vody, loďky jsme pořád poponášeli. Písničku prosím nějakou veselou a nechám ji na vás. Tak Jani, děkujeme za krásný vzkaz a takové poselství do prázdnin. No a já jsem tedy vybrala, aby se to hodilo i pro ty nejmenší, písničku od Pavla Horňáka, Škola v přírodě. Písnička.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Už se to blíží, víš.
3: Já chci tě tak moc, že mizí mi směr a umírám skoro a kolem zní sněh. To není on.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle je Daniel Hulka. Hej, už se to blíží. Pojďme se teď ale podívat na to, co už je dávno, dávno, ale je to poměrně významný okamžik v naší historii. Představte si, že v roce 1974, je tomu tedy už 52 let, tak přesně v tento den, tedy 26. června, byl úplně poprvé použit čárový kód pro nákup v supermarketu. Došlo k tomu v americkém Ohio a byl na balíčku žvíkaček. Takže od té doby už se stal čárový kód vlastně takovou nedílnou součástí našich nákupů a těžko si dovedeme představit, jak bychom všechno v těch velkých supermarketech mohli markovat. Takhle je to všechno jednoduché, rychlé a díky za to. No, pojďme se podívat, co nás čeká tady u nás v českých Luzích a Hájích, tedy konkrétně na Českém Blaníku. Za chviličku Michal David Činasky a nebo Karel Kryl.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
13: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
14: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
15: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
20: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
21: Vraťme čas alespoň na jeden den.
20: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
21: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
20: Velká devadesátková show.
21: Letní atmosféra.
20: Rodinná piknik zón.
21: A program pro děti.
20: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
21: Summer Mambo Festival.
22: 15. srpna Třebíblice.
20: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
23: České písničky, které máte rádi.
24: Na rádiu Český Blaník.

MC Erik a Barbara, Aniel 2 na Českém Blaníku. 11 hodin 44 minut k tomu. Dnes se rozdávalo vysvědčení a tak žáci a studenti, kromě toho, že domů přinesou vlastně takový doklad o tom, že se v tomto roce snažili, tak si můžou užít báječné dny. Samozřejmě mluvím nejenom o prázdninách, ale i o tom, že tento konec školního roku je plný různých akcí, kde děti, pokud sebou vezmou vysvědčení, mohou mít volný vstup. Tak například v zoologických zahradách, ať už vyrazíte do Liberce, Děčína, Ústí nad Labem, nebo třeba na Hlubokou, tak tam máte vstup zdarma. Platí to pro děti do 15 let. Mrkněte se také na akvaparky a koupaliště, protože mnohé akvaparky nabízejí stejně tak vstup za

0: symbolickou korunu. Například na Šutce si děti mohou užít až 80 minut plavání právě jenom za kačku. No a v Královéhradeckém kraji v akvacentru Městské lázně, tak tam mají děti vstup úplně zdarma. Pokud byste vyrazili do Pardubického kraje, tak v Lanškrouně mohou děti v doprovodu rodiče užívat wellness zdarma. No a v Olomouckém kraji nabízí za symbolickou korunu například velké losiny také pěknou koupačku. No a když se tak koukám napříč republikou, vidím, že i muzea a různá vědecká centra a zábavní parky nabízejí velké slevy, místy 50%, a koukám, že i třeba v Plzni v Techmánii mají všichni školáci s čerstvým vysvědčením vstup zdarma. Platí to pro děti do 15 let. Musí ovšem i v tomto případě přijít s dospělou osobou. Pokud chcete s dětmi někam vyrazit, nebo pokud nás poslouchají děti a milé děti, chcete někam vyrazit, mrkněte se skutečně na internetu, toho najdete velká spousta zajímavých míst, akcí a také aktivit. Tak si to hlavně užijte a užívejte i prázdniny, protože ty jsou rozhodně zasloužené. Za chviličku Lucka Bílá a nebo kapela Krištof.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
14: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
15: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
16: Safari Resort Hluboká u Borovan.
17: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
18: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
19: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
20: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
21: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
22: Český Blaník.
23: I letos na podzim mi buší.

0: čase být.
1: Rádio Český Blaník.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Úžasná Maruška Rotrová, řekni, kde ty kytky jsou v pravé poledne na Českém Blaníku a popolední si dáme třeba Pavla Vítka. I love you, baby, jestli s tím souhlasíš. Taky Dalibora Jandu a jeho Padá hvězda. A o tom, že ta bílá ti sluší, zaspívá Marek Ztracený. Stojíme tu oba a Bůh se chystá potvrdit naše slova, trochu nejistá. Stojíme tu spolu. Tak to byla jenom malá ochutnávka toho, na co se můžete těšit mezi 12. a 13. Možná, že nejenom ochutnáváte písničky, ale taky oběd. V tom případě vám přeju dobrou chuť a hezký poslech Českého Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se pořádně ohřejeme, naměříme totiž až 37 stupňů Celsia, v noci se pak ochladí a bude pořád docela vysoko ta teplota, 21 až 16 stupňů. Zítra pak očekávejte v průměru ještě o 2 stupínky víc než dnes, tedy až do 39 stupňů. Tak hlavně na sebe buďte opatrní a nezapomínejte doplňovat tekutiny.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Ptáš se
3: mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
4: fajn. Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli české účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice subtropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Extrémní teploty trápí také zvířata v zoologických zahradách. Zvláštní péči vyžadují zejména druhy pocházející ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat například v olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Gronská.
1: Ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme, takže nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
0: V ostravské zoo zase hojně využívají mlžné sprchy, které si užívají jak zvířata, tak také návštěvníci. No a fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát v San Francisku s Bosnou a Hercegovinou. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 12 hodin a 5 minut k tomu. Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová a pojďme se podívat, co nás tu čeká. Třeba Pavel Vítek, Petra Janů nebo Karel Gott. Zůstanu svůj.

co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít. Vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plám, vlád s tebou do všech čtyř stran. Protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz. Odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš. Dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

plát s tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Pavel Vítek na českém Blaníku. I love you, baby.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A teď už se podíváme do Domažlic. Právě tam totiž dnes startuje další z letních koncertů českého Blaníku a Blaníku. Což znamená, že tam uslyšíte interprety, které znáte z našich vysílání a můžete si celou tuhle úžasnou podívanou užít zcela zdarma, protože vstupné se neplatí. Letní koncert Rádia Blaník v Domažlicích začíná od 16:30 na náměstí Míru a těšit se můžete třeba na Olgu Lounovou, taky na kapelu Slza, Vojtu Nedvěda a stejně tak i na naši blanickou kapelu. A pozor, když už tam budete, nezapomeňte si vzít sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Právě díky té totiž můžete už brzy vyhrát 100 000 na ruku. Tak krásné odpoledne, doufám, že s českými písničkami na náměstí Míru v Domažlicích anebo taky s českým Blaníkem, tedy tady u nás. Za chviličku pošlu Marka Ztraceného, kapelu Tým anebo Dalibora Jandu.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Ta bílá ti sluší, tak to byl Marek Ztracený na Českém Blaníku. Za chvilku bude 10:30 a já taky můžu slíbit, že za chvilku tady bude můj kolega Martin Císař, takže proběhne střídání stráží. Uvidíme, s jakou náladou přijde z toho horkého dne. Pokud byste se chtěli zavodnit, málo třeba pijete, málo myslíte na to, že musíte pít, tak potom vědci doporučují, abyste kromě vody, která je samozřejmě pro tělo důležitá, pili také mléko, protože právě mléko způsobuje to, že se zpomaluje trávení a to znamená, že tělo tu vodu nevypouští pryč tak rychle, jako když se napijeme třeba vody. Pokud byste tedy chtěli zůstat déle zavodnění a svěží, mléko je prý na to ideální. Stejně tak mléčné výrobky, jako jsou různé kefíry a jogurty, vás v takovém parném dni osvěží a pokud si do toho ještě třeba nastrouháte okurku, je to lahoda. Před námi už jsou další české písničky. Leona Machálková, Jarek Nohavica anebo Helena Vondráčková s Hankou Zagorovou.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
15: Český Blaník. Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.

0: Petr Novák, Věra Vajserová, všichni jdou za láskou na Českém Blaníku. 12 hodin 45 minut, tedy přesněji 3/4 na 1. No a my si možná hledáme každý nějaký ten způsob, jak se schladit, a někdo z vás třeba rád chodí do lesa. Co si budeme povídat, opravdu v lese je příjemněji, pokud je to les, který je hustý, je to ještě lepší. No a třeba v Bochově na Karlovarsku, tak tam mají úplně novou lesní atrakci. Ta potěší nejenom milovníky přírody, ale i milovníky houbaření. Město totiž otevřelo houbařskou stezku. Ta návštěvníky provede místní krajinou a představí jim svět houprostoucích v okolních lesích. Trasa má přiblížit nejenom zajímavosti o houbách, ale taky podpořit aktivní trávení volného času pro rodiny s dětmi i pro turisty. Ještě dodám, že se konalo slavnostní otevření a to doplnila výstava fotografií a přednáška mykologa Jaroslava Malého. Bochov tak rozšiřuje nabídku míst, kde se dá spojit procházka s poznáváním přírody. Tak já doufám, že pokud tam vyrazíte nebo kamkoliv do lesa, tak si to užijete, že se příjemně schladíte. A taky vlastně les, co se říká, má takové ty terapeutické účinky, takže pokud toho máte třeba v práci nad hlavu, pár minut v lese vám rozhodně pomůže. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku nabídnou Pavla Lišku, Terezu Kernlovou anebo Petra Spáleného.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
11: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
12: Rádio Český Blaník.

0: Skvělé odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník. 13. hodina odbyla a před námi jsou další aktuální zprávy. A písničky, tak třeba tam od Marcely Holanové. Nešťastné ráno. Čechomor.
1: Ty velické zvony. Věkně vyzváňají.
0: A nebo Karel Gott. České písničky, které máte rádi. Ty hraje Český Blaník. Hezké odpoledne.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasno odpoledne, přibývání oblačnosti a místy může být dokonce i polojasno, anebo i oblačno. A teploty až 35 stupňů.
3: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje David Račák. V příštích horkých dnech by lidé měli přes poledne omezit pohyb venku i na přímém slunci. Nutné je pravidelně pít i bez pocitu žízně. Desatero základních zásad ve vedru sestavilo ministerstvo zdravotnictví. Nejnáročnější práci nebo sport je potřeba přesunout do ranních nebo večerních hodin. Obyvatelé Brna by mohli mít stabilní cenu tepla, zafixovat jí má plánovaný horkovod z Dukovan, pokračuje generální ředitel tepláren Brno Petr Fajmon.
9: Horkovod z Dukovan není jen další infrastrukturální stavby, ale je to projekt, který zásadně promění fungování energetiky ve městě Brně. Naším cílem je postupně snížit závislost na zemním plynu, posilit energetickou bezpečnost města Brna a samozřejmě zajistit stabilní zdroj tepla.
0: Zprovoznění horkovodu je naplánované na rok 2032. Paliva na Slovensku minulý týden výrazně zlevnila. Ceny nafty u čerpacích stanic v zemi už dosáhly svého minima od začátku března, kdy pohonné hmoty začaly zdražovat kvůli válce na Blízkém východě. Benzín Natural 95 byl nejlevnější od druhé poloviny března. No a rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve čtvrtečním programu historický rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 2022 v Kataru bylo 172 gólů. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Já přeji taky krásné, hezké české odpoledne. Tady u nás na Blaníku už Petr Kotval s písničkou je v tahu. Tak ať se léto daří, pokud trávíte někde u vody, tak si to moc krásně užívejte. A pokud jako já musíte ještě zůstat chvilku v práci, tak ať vám to hodně rychle utíká. 13 hodin 4 minuty.

0: Ráno, až se vyspíte, bude sobota a ta bude velkolepá. Kde? V Mirákulu s rádiem Blaník. Program tady začíná v 10 dopoledne a budeme s vámi až do 5. A pozor, já mám totiž i program na pódiu. Show začíná ve 12 hodin, potom se můžete těšit na Mlsotky, dále Hopy Hopa, Souboj Titánů, Jakopa Mišuge, také tady bude Lipánková Party, Adélka Hesová a kouzelník Pavel Kožíšek. V závěru programu 16 hodin Hopy Hop a velká závěrečná party se Zajíčky Hopy. Tak zítra do Mirákula za vysvědčení je, já myslím, ideální volba. Skvělá volba i poslouchat dál Český Blaník. Čechomor, Nějaká Žďor a nebo Michal David.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.
0: A zítra v tom Mirákulu se na vás budu těšit na pódiu i já, tedy Martin Císař. Tak doražte, myslím, že to bude parádní jízda. A mají tady i skvělé sprchy, koupačky, no děti si tady užijí. Já vím, 8 nebo 39 stupňů, takže schladit se tam budete moci a myslím, že to bude parádní výlet pro celou rodinu. Takže zítra Mirákulum, to je jasná volba.

0: Michal David na českém Blaníku za chvíli, Jelen touhá pláč, dále Věrka Špinarová, anebo Krev toulavá Karla Gotta, jasně, písnička ze známého seriálu Cirkus Umberto. Dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Na grill máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
10: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
11: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
13: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: České písničky, které máte rádi.
18: Na rádiu Český Blaník.

0: praletí. Slovenská skupina No Name na českém Blaníku. Ti byli báječní na konopišti, tam to rozbalili. No jo, No Name jsou No Name. My hrajeme samo sebou i slovensky, ale dál to bude znít hezky, pohodově a s českou písničkou do tohoto parného odpoledne. Naviděnou skupiny Krištof, dále třeba Keksáci a Víš, anebo Olga Lounová a její Memento Mori. A také koukám do kalendáře, dneska jsou to Adriany a Adrianové, kdo slaví svátek. Tak od nás všechno nejlepší.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
3: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
8: Špatně spíte, nemůžete se soustředit. A ani větrák už nepomáhá.
9: To chce klimatizaci.
8: A kam pro ní?
9: No přece za experty na vzduším.cz.
8: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít.
9: Vzduším.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Radio Český Blaník.

0: Krásné odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tu budou Aneta Langerová. Skupina Činasky a Báseň. Chtěl bych napsat verše zásadní. A nebo kapela Lucie. Vítr, pane, pouští. Tady u nás hrajeme české písničky, které máte rádi, posloucháte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zbytek odpoledne většinou polojasná obloha, teploty, které vystoupí k 5, možná i 36 stupňům Celsia. Jak bude zítra? Zítra očekávejte jasno až polojasno a teploty až 39 stupňů. My se podíváme na silnice.
2: Za volantem
1: s Českým Blaníkem.
3: Na trase ze Svitav na Brno za Černou horou narazilo nákladní auto do stromu, dejte tam pozor. A zůstáváme na východě Čech. Na Náchodsku na trase z Police nad Metují na Broumov před Pěchovem došlo ke srážce dvou osobních aut, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. No a ještě jižní Čechy na trase z Plzně do Písku za Hněvkovem zasahuje záchranná služba a policie u nehody osobního auta s motorkářem. Počítejte s omezením, kolona má asi půl kilometru.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích v České republice, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici číslo 720 83 63 07.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz
8: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
9: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne přeje David Račák. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín voleb stanovil prezident Petr Pavel, oznámil na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pobytu na slunci a vysokým teplotám by se o víkendu měli vyhnout především staří a nemocní lidé, malé děti a těhotné ženy. Teploty kolem 40 stupňů Celsia, které Česko o víkendu zasáhnou, jsou ale rizikem pro všechny lidi. Lidé by se měli vyhýbat vyšší fyzické a psychické zátěži. Kvalita vody v přírodních koupalištích v Praze a jejím okolí je na většině míst v pořádku. Hygienici dlouhodobě sledují třeba Džbán, Hostivař, Šeberák, Rybník Motol nebo přírodní biotopil Hodka a Radotín, kde je voda mírně znečištěná, říká z pražské hygieny Petra Balok.
10: Koupaliště Šeberák, Džbán, Hostivař a také Nová Branická pláž vykazují zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody. Voda je kalnější, ale není zdravotně závadná a koupat se zde můžete v horkých dnech nebo při dešti. Kvalita vody může rychle změnit. Návštěvníkům přírodních koupališť proto doporučujeme, aby se po každém koupání osprchovali čistou vodou.
3: Výsledky kvality vody můžete sledovat také na celostátním portálu koupacivody.cz. No a trenér ekvádorských fotbalistů vyzval po čtvrtečním vítězství 2-1 nad Německem fanoušky, ať výhru pořádně oslaví. Posvětil jim to i prezident Daniel Noboa. Ten na dnešek vyhlásil celonárodní volno. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 14 hodin k tomu 4,5 minuty posloucháte rádio Český Blaník a další hezkou písničku má Hana Zagorová. Nešlap nelámej, za chvíli Nightwork nebo skupina Lucie a Klobou vekřový. Také se skvěle poslouchá dál odpolední vysílání vašeho rádia.
11: Přišel jsi ke mně, jak bys mával křídly, jiné ruce, oči, jiná řeč.

0: koncerty Rádia Blaník.
1: Letní blanické koncerty jedou dál a právě dnes se těšíme na náměstí Míru v Domažlicích. Náš program tady začíná před 5. odpoledne a pokud se přijdete podívat, uvidíte naživo třeba skvělé zpěváky a zpěvačky. Já bych osobně se těšil na Vojtu Nedvěda, nebo třeba taky Slzu. A nebo se můžete těšit i na skvělou blanickou kapelu. Oni vlastně umí všechny ty písničky, které znáte z našeho vysílání. Takže určitě jasná volba dnes odpoledne Domažlice. A pokud byste chtěli samozřejmě vyrazit na další letní akce, ty se dozvíte konkrétně kde, kdy a jak budeme na našem webu radioblaník.cz. A ještě se můžete stavit pro tu naší samolepku. Ano, velkou krásnou letní samolepku Rádia Blaník a Centropolu a na to můžete vyhrát celkem pěkné peníze. A ve finále až 100 000 korun. Já bych na vašem místě pro tu samolepku dneska zašel, užil si vystoupení, koncert a parádní náladu. Tak se na vás dnes těšíme, tentokrát to bude Západče.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Český Blaník.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: Pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Skupina Činasky a písnička Báseň, posloucháte rádio Český Blaník. Tak co, jak to dneska zvládáte odpoledne? Co ty teploty u vás? Tak mi dejte klidně vědět a můžeme to předat do vysílání. WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Kolik měří váš teploměr právě teď? A za chvíli bychom se na to podívali s posluchači Rádia Blaník. Pokud posluchači Českého Blaníku nějaké ty aktuální teploty pošlou. Druhou volbou je naše SMS brána. Teploty můžete posílat na 720 83 63 07. Nezapomeňte napsat vaše jméno, třeba Anička, a je teď aktuálně třeba v Pelhřimově a měří 32 stupňů Celsia. Tohle nám pošlete a za chvíli se na to podíváme. Dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Mám tu Marcelu Královou a za chvíli vchází Bez vyzvání a jasně, že Dalibor Janda. Tak hezké odpoledne, krásný pátek.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
10: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
11: Vraťme čas alespoň na jeden den.
10: Do Třebíblicí jízdějí Lou Vega a Stacey.
11: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
10: Velká 90ková show.
11: Letní atmosféra.
10: Rodinná piknik zón.
11: A program pro děti.
10: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
11: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
10: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Tři ve tři, tam by se to hodilo. Stůj a Lucie Bílá. Já třeba znám taky Stůj od Věry Špinarové. A jak zvám z vás, naše posluchače, vy byste toho ještě přidali.
1: Co čet? To rekord.
0: Nicméně teď v tuhle chvíli naše pravidelná rubrika Hlásí se Pepíno Vaněk. A jaký to bude tentokrát při pátku rekord? A to jsem zvědav. Pepíno?
2: Do České knihy rekordů evidujeme i nejdelší nepřetržitou sérii každoročních setkání vojáků základní vojenské služby. Jednotka vojenského útvaru pohraniční stráže z Domažlic, která společně sloužila v letech 1980 až 82, se po ukončení vojenské služby každoročně schází nepřetržitě již od roku 1983. V době registrace se teda konal již 44. sraz těchto vojáků.
0: Tak to je krásný. Tak děkujeme za tuhle zprávu. Já tu mám jeden teplotní rekord. Napsala nám posluchačka z Poděbrad a hlásí 38,2 na jejím teploměru a je to prý v chládku. No, tak to je pěkný, ale ona píše, užívám si v bazénu. To se někdo má, tak já vám to přeju.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
0: A tady u nás za chvíli Maria Rotrová nebo Radek Tomášek.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni.

0: všichni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Rádio Český Blaník.

0: Lucie Vondráčková, písnička Hvězdy, za chvíli tu budou Jirka Schillinger.
1: Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový.
0: Marta Kubišová.
2: A já prosím, nechte zvony znít.
0: A nebo Večírek za koncem a Anaka.
2: Večírek za koncem, světa se slunce.
0: I v tomhle vedru hrajeme české písničky, které máte rádi. Jak jinak, před námi aktuální počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Asi to víte, ale pro jistotu dnes teploty do 35 stupňů a zítra bude ještě teplej. Místy až 7 nebo 38 stupňů Celsia. Já vám přeji krásné odpoledne a míříme na silnice.
3: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: A začínáme na dálnici D1.
4: Silný provoz a několik kolon zůstává na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. 15 až 20 minut navíc jedou řidiči v úseku mezi Pražským okruhem a omezením u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna nyní několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu. Poprvé se brzdí za Domašovem na 172. kilometru, popojíždí se až k dopravnímu omezení u křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Před omezením u D2 nyní kolona na dálnici D1 také v opačném směru z Ostravy na Prahu. Mezi 200 až 196. kilometrem se zdrží řidiči 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Ondro, děkujeme, kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Oh. Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Soud propustil karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla a Wolf tak bude stíhán na svobodě. Obviněn je v korupční fotbalové aféře a vinu odmítá. Horko řeší také v nemocnicích. V současných tropech dbají na pitný režim pacientů i lékařů a prostory se snaží více klimatizovat. Třeba ty špitály na Jižní Moravě zároveň ale jedou podle plánu a zákroky v souvislosti s vysokými teplotami neodkládají. Vedro způsobuje problémy i silničářům. Ve vysokých teplotách totiž asfalt nebo beton chladnou mnohem déle. Pokládky povrchů se tak přesouvají do ranních nebo večerních hodin. Ředitelství silnic a dálnic zároveň posiluje pitný režim a prodlužují se i přestávky. Dneska si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
9: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
8: Důsledky užívání drog se netýkají jen závislých. Dopadají taky na zdravotnictví, policii, soudy i sociální služby. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Díky, Eliško, my si pojďme hrát.
3: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Michal Tučný a Karolína, tohle už je Anaka, písnička Večírek za koncem a za chvíli 3 ve 3. Tak hezký poslech, pohodové odpoledne.

0: Marta Kubišová, písnička Nechte zóny znít na Českém Blaníku. Krásné odpoledne, teď tuhle chvíli přesně 3:15.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Je to tak, tady u nás 3 písničky a 1 téma. A to téma je dovolená. No je to tady. Ano, konec školního roku, před námi prázdniny, tak proč bychom neměli myslet na dovolenou? Ať už tak, či tak, máte vybráno, nemáte, zatím přemýšlíte, je to pouze na vás. Dovču vám přeji krásnou, o tom žádná. Ale písnička Od zítřka máme dovolenou, Marta Tena Elektriadu, Dovolená a Xindl X, anebo Aleš Ulm a taky písnička Dovolená. Tak poslouchejte Český Blaník, protože jsou tady 3 písničky pro vás.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Aleš Ulma, písnička Dovolená, za chvíli Slza, písnička Na srdci, Babi Daněk a nebo Jirka Schillinger a jeho Šípková růženka. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady doma. Já vám přeji hezké odpoledne. Co se týče počasí, víkend bude skutečně parný, my se na vás budeme těšit, tedy tým Rádia Blaník, zítra v Mirákulu. Pokud vyrazíte, určitě si to užijete. Program je velkolepý, ve finále i kouzelník Pavel Kožíšek a já na místě, tak se na vás budu těšit. Za chvíli další písničky a já přeji krásný pohodový čas.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. V AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kdepak. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
3: Rádio Český Blaník.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo ho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo ho, ho. Ahoj!

jako já, kde chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se nehlucem smíší najmout dát. Jo, kdo chce zhrknout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se nahlucom spíš jíky najmou dát.

0: Miroslav Žbirka na Českém Blaníku, přeji vám krásné páteční odpoledne v čase, kdy za 4,5 minuty už máme 3:15. Teď míříme na náš web radioblanik.cz, tam se totiž můžete nově podívat na další díl podcastu Čísla Česka. Kolega Dané Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark, tentokrát o českém národním nápoji. A došlo také samozřejmě konkrétně na to, jaké bude v Česku pivo do budoucna, o jaké bude největší zájem podle nich.
1: Z hlediska té síly či stupňovitosti piva bude ta mladší nebo dorůstající generace stále více tihnout k těm, řekněme, lehčím typům piva a poměrně dobře má vykročeno i to pivo nealkoholické, které časem právě tou vhodnou alternativou pro více a více konzumentů.
0: Celé tohle povídání si navíc můžete poslechnout a vidět ho opět na našem webu radioblaník.cz a nebo na našem YouTubeovém kanále. Já vám teď nabídnu další české písničky, které máte rádi. Reddy Kirken, Hana Zagorová nebo Pavel Bobek. Za chvíli tady u nás.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi

0: kilogram za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
3: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
4: Radio Český Blaník.
5: Nosím černý brejle.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: Je tu 16. hodina, vy posloucháte rádio Český Blaník, s vámi je Martin, za chvíli taky Petra Janu. Činaské a první signální. A nebo Helena Vondráčková a Dlouhá noc. Ano, to jsou ony, české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní obloha, očekávejte odpoledne místy polojasná, teploty do 35, zítra se nám ještě o malinko oteplí, očekávejte oblohu, která bude jasná nebo skoro jasná, teploty 35 až 39 stupňů. Uf, no jo no.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
3: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi, více na skiareal.cz.
4: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
5: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou o víkendu mírně nahoru. Benzín může stát nejvýše 40 korun a 640 haléřů za litr. Naftu pak budou moci pumpy prodávat maximálně za 36 korun a 40 haléřů. Jde o ceny na víkend a pondělí. Sporná změna pravidel zaměstnávání státních úředníků prošla sněmovnou. Má usnadnit výměnu úředníků a pravidla jejich zaměstnání přiblížit zákoníku práce. Touto normou chce koalice ANO, SPD a motoristů nahradit od listopadu zákon o státní službě. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
6: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků.
5: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Více strážců v terénu je taky v Podyjí nebo v Krkonoších. Počet mrtvých po dvou zemětřeseních ve Venezuele se zdvojnásobil. Přírodní živel si dosud vyžádal 589 obětí. Zraněných jsou podle prozatímní prezidentky skoro 3000. Pátrací a záchranné akce pokračují. Do země vyrazí na pomoc i český USAR tým. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu, 16 hodin k tomu 3 minuty a tohle už je skvělá Petra Janů s písničkou Moje malá premiéra. Tak hezké odpoledne přeji.

0: život a kufr iluzí. A tak si tak říkám, slyšel já jsem ji někdy? Jako jo, ta písnička mi hodně povědomá, ale je pravda, že jsem ji asi milion let neslyšel. No co, pojďme na další, kterou známe všichni, a to velice dobře. Dlouhá noc.
1: Písnička dne. Na Českém blaníku.
0: Zpěvačky Heleny Vondráčkové, která slavila narozeniny v tomto týdnu, tak pokud poslouchá třeba náhodou někde, tak ještě dodatečně všechno nejlepší, Helenko. Jinak to vystoupení na Konopišti, to bylo super. Co se týče téhleté písničky, tak tady je příběh. A má ho právě zpěvačka Helena Vondráčková. Tak Helenko, jak to s tím je?
2: Já jsem tehdy připravovala vlastně album Vodopád a oslovila jsem několik českých autorů samozřejmě, tak Míša David prostě přišel s touhletou písničkou a od prvního momentu, kdy jsem ji slyšela, jsem prostě věděla, že to je pilotní píseň bod číslo 1 toho CDčka. No a samozřejmě vydavatel se se mnou trošku tahal v tomhletom směru, protože tvrdil, že nikoliv, že pilotní píseň určitě bude Vodopád, kterou složil Čecho-Američan John Čapek. Taky krásná písnička. No a já jsem měla stejně pravdu, protože opravdu, jak Vodopád měl obrovský úspěch a má vlastně pořád na koncertech, tak stejně vítězila píseň Dlouhá noc a stala jsem se královnou diskoték, protože tuhle píseň prostě hrajou a tančej na ní všude. A dokonce tahle verze byla tak úspěšná, že má 3 verze, jednu chorvatskou, tu natočila skupina Karma, a já jsem ji natočila v polské a německé verzi. No a myslím si, že Míša teď třeba i trošku lituje, že si tuhle píseň nenechal pro sebe. Ale já jsem zase ráda, že ji mám.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Tohle byla skupina Jelen, vy posloucháte rádio Český Blaník a já musím teda říci, že Jeleny a vůbec Jindru Poláka fakt můžu. Mně se ty jejich písničky prostě líbí. Stejně tak Barbora Poláková, písnička Nafrněná, a taky Valda Matuška a klasika S Bohem lásko. A nebude chybět ani Lucie Bílá, Kamil Střihavka a Pohádky je konec. A aby toho nebylo málo, dáme si, no, v tomhle počasí ideální schovat se někam. Do lesa nebo zalézt do bazénu. Tak já dám tu první možnost, protože to bude skupina Katapult a Lesní manekín. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady u nás doma.
1: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říz.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Rádio Český Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

jo, tak tohle byla skupina Katapult a písnička Lesní manekín. A vy posloucháte rádio Český Blaník, jo, někam do lesa, do chládku, to by docela chtělo. To je pravda, ale v lese zase klíšťata, ono to má všechno své. Já vám přeji krásné odpoledne páteční, poslední školní den. Děti přinesly vysvědčení, tak doufám, že vás potěšili. A co si dáme dál, tak určitě potěšíme písničkou, jak jinak Marie Rotrová, Láskovu níž.

0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
15: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. A při hezké odpoledne 17 hodin minuta navrch.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zbytek odpoledne teploty okolo 35 stupňů, obloha většinou polojasná. Zítra tedy v sobotu očekávejte jasno až polojasno. Odpoledne spíš přibývání oblačnosti na polojasno, ale teploty ty budou 35 až 39 stupňů Celsia. Takový bude zítřek, já vám přeji aktuálně krásné odpoledne.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: A ještě přidáváme informace ze silnic.
2: Půl hodiny ztratíte na D1 Brno, kdy opravy mostu Šmralka pojíždět bude mezi 14. a 22. kilometrem. Také zdržení naberete před dopravní nehodou na 27. kilometru dálnice 11 směrem na Hradec Králové. Kolony zabrtíte na 9. kilometru.
0: Kdyby něco, dejte nám vědět na naší dopravní linku 720 83 63 07. To je linka Českého Blaníku, kde můžete samozřejmě zanechat zkaz a okamžitě to předáme do vysílání. Za chvílkou je tu Eliška a další odpolední zprávy a já vám přeji hezké odpoledne s námi.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Delegaci na summit NATO by měl vést prezident. Kloní se k tomu experti. Petr Pavel o to s vládou vede spor. Prezident uvedl, že delegaci povede. Podle šéfa diplomacie Macinky ale ústavní soud takhle nerozhodl a v čele delegace bude premiér Babiš. Dramatický zásah si připsali pražtí hasiči. V zamčeném autě zůstaly dvě malé děti. Hasiči museli rozbít boční okno. Děti byly naštěstí v pořádku. Podle novinek CZ je v autě nechala matka spát a odskočila si nakoupit. Při současných vedrech ale stačí jen chvilka a v autě je doslova jako v peci. A v tématu pokračujeme. V horku naše tělo spotřebovává obrovské množství energie na ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Jídlo by v létě mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
1: Seďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
0: Pokud se chystáte někam na výlet, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce nebo sušené maso. Prvňáčci si dneska odnesli domů jedno z posledních klasických vysvědčení. Tady to se známkami. Stále více škol už totiž žákům prvního ročníku jedničky nebo dvojky na vysvědčení nepíše. Děti na papíře mají slovní hodnocení. Naposledy dostanou vysvědčení se známkami prvňáčci v příštím roce. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Přeji krásné odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Jiří Korn, skupina Kabáta, Colorado a nebo Honza Kalousek a Hvězdy se mění. To je hudební náplň dalších 10 minut tady u nás na Českém Blaníku. A potom tu bude písnička na vaše přání, tedy podle vašeho výběru. Já vám přeji hezký poslech.

žádný strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

0: Skupina Žlutý pes a písnička Nezávislá.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A je tu písnička podle vás. Hezké odpoledne do Českého Blaníku. Zahrajte nám prosím písničku pro pohodový pátek. Letní píseň Jirky Korna Windsurfing. Přeji krásný a tropický blížící se víkend. Tak děkujem naší posluchačce a hrajeme Jirku Korna.
2: Písnička na přání.

0: Krásný pátek, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tu budou Marek Ztracený, písnička Minulost, také Radka Fischerová, Utiš se má Argentino, anebo Dalibor Janda, Hráli jsme Kličkovanou a vidím tu taky Olgu Lounovou a písničku Jsem optimista. A Olinka právě dnes vystoupí na dalším letním koncertě rádia Blaník. Tam je kolega Petr Slíva a ten se nám z Domažlic za chvíli přihlásí. Míříme ještě na silnice.
1: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
3: 20 minut ztratíte na D1 na Brno kvůli opravě mostu Šmejkalka. Po pojíždět budete mezi 14. a 22. kilometrem. Více než půl hodiny naberete před dopravní nehodou na 27. kilometru dálnice D11 směrem na Hradec Králové. Do kolony zabrzdíte na 10. kilometru. Pokud se tomu chcete vyhnout, na Hradeckou dálnici v Praze vůbec nenajíždějte. A na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se řeší dopravní nehoda na 18. kilometru v levém jízdním pruhu. Po pojíždět kvůli tomu budete od 14. kilometru. V opačném směru na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte se 40 minutami navíc. Kolona je mezi 24. a 19. kilometrem. A nárazově se přibrzdíte na 20 minut na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od 182. po 196. kilometr.
0: Tak děkujeme, tolik dopravní servis NDIC a za malou chvíli jedeme dál. Jedeme s další pohodovou českou písničkou pro vás. Ještě jednou hezké odpoledne a buďte s námi dál.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz
7: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Pozor, velká slevová akce tedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
17: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
18: Vraťme čas alespoň na jeden den.
17: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacy.
18: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
17: Velká devadesátková show.
18: Letní atmosféra.
17: Rodinná piknik zón.
18: A program pro děti.
17: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
18: Summer Mambo Festival.
19: 15. srpna Třebíblice.
17: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Letní koncert Rádia Blanika do Mažlice a tam taky Olga Lounová. To by mě zajímalo, jestli už zpívala.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Krásné odpoledne, teď se hlásí z Domažlic kolega Petr Slíva. Petře,

0: ke každému nákupu ještě dneska dostanete CDčko našich blanických písniček zdarma. A to není všechno, protože kdyby vám tady náhodou bylo horko, tak jsme poprosili naše hasiče, aby nám to tady občas taky skropili. Takže se to tady dá přežít. Navíc jsou tady krásné podloubí, do kterých se můžete ukrýt, když už to teda jo nepůjde, a tam je krásný chládek. Prostě domažlice žijí.
1: No teda vy to máte skvělé, dokonce i osvěžení od hasičů. No domažlice žijí. A Petr Slíva zve, je to tak, Petře?
0: Určitě, a ještě mám důležitou ano. informaci, protože tady dneska rozdáváme speciální samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Mm-hmm. A kdo si lípne tu samolepku někam domů, doma třeba na ledničku, nebo já nevím, na televizi, nebo na branku, to je úplně jedno, a my k němu přijedeme a najdeme to tam, tak můžete vyhrát finanční odměnu a na konci prázdně dokonce rovných 100 000 na ruku.
1: Petře, dál to tam zvládej v tom vedru a měj se hezky, děkuju.
0: Papa, ahoj.
2: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
11: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
12: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

mě vynesou lehkého jak dech. A nebo mám jít po střechách a pojď ven. Je to hřích být sám. Přijď, snad tuto krásnou chvíli neprospíš.

0: Český Blaník rádio, co hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: V noci a ráno na zítřek většinou jasno až polojasno a teploty, které budou se pohybovat rozmezí 22 až 17 stupňů Celsia, takže pravděpodobně na spousta místech tropická noc. Zítra teploty 35 až 39 stupňů a obloha bude jasná. A máme tu ještě mimořádnou dopravu.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Dálnice D10 je na 27. kilometru směrem na Turnov uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem Tuřice na 21. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Martino, díky a my přejeme taky šťastnou cestu a pokud možno dojeďte ve zdraví a celý.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud v Praze. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný a lze se proti němu odvolat. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
1: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat a to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciálnímu taky šíření požárů v přírodním prostředí.
0: Doplním, že v těchto horkých dnech by lidé měli dodržovat pitný režim a pohybovat se ve stínu. Současné vedro sužuje celou Evropu. Ve Španělsku v důsledku počasí zemřelo mezi nedělí a středou více než 200 lidí. Paříž má kvůli vedrům plné nemocnice a ode dneška tam platí zákaz pití a prodeje alkoholu. Tropy trápí taky Velkou Británii, Švýcarsko a nebo Německo, kde dneska padl rekord. Naměřili skoro 41 stupňů. Ve fotbalovém nároďáku skončil další hráč. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil reprezentační kariéru taky zadák Tomáš Holeš. Defenzivní opora pražské Slávie se tak prý rozhodla už před světovým šampionátem. Za nároďák Holeš zapsal 43 startů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Já to ještě upřesním, 3,5 minuty po 18. hodině, krásný letní večer. A když léto, tak rybičky 48 a začíná večerní program Rádia Český Blaník. Buďte s námi.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
3: Rádio Český Blaník.
5: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále boss.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Day.

0: elektromobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
1: Na Vzdušín.cz musíte jít. Vzdušín.cz.
2: Písničky, které dobře znáte.
3: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
2: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
3: Český Blaník. V digitální síti DAB
2: i na webu radioblaník.cz.
3: Český Blaník. To je Blaníček.

0: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešného.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj. Můj darmoděj.

najednou vzala, zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem vám.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Čau!
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
1: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ. Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
10: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.

0: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
3: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli. Následky znáš.

0: hävda att det var enkvet att axen blev mujel. I en tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zdív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

0: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
1: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: Rádio Český.

Zula jsem si sandály a bubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutný. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné, a to přece nechceme. Viď?

0: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

restauraci na obědě se servírkou laškuji. Z propitné ve výši 12 korun pak věnuji. Jenom.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě tu grilovat. Někdo píše statusy,

nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si hřát.

0: Rádio Český Blaník.
1: Dívám se a ty spíš, matně se leskne malý křík.

0: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
1: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: A

0: Radio Český Blaník.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček. Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
6: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Radio Český Blaník.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš a budeš mít.